0: Černý Jan.
1: Sme vám srede, starý neautopilota kvôl partia v Lice, vznie Makara. Lice, vznie Makara,